jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo, i nehodeným se byl vrnutý, bo třeba bylo vidomo byty na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, to si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Vesel švat. Vyl jes dokolej velio sám. Dnes po tých dňoch, jak po rokach, těž viduju. Nius jest do chyży velejnu polonnist, po najbih hvaril. Vytajte po lazniku, na vy odpovídal sobi sam. Zo studni zabytoj густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоць раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.